0: Vojta omilených hitových.
1: Hey, this is Rihanna. Under my umbrella.
2: Slušaš. Kanal 77.
1: Samo hitovi.